0: Zasli čoje Michaela Metzova spiva, a ja se zvažorec, znamenča poranjših temperaturah, ja sem si petel kščiniva, to dže hižo nas mir babi lečo. To možemo si rec dživeč stopnjo pokaza, žive slebro. Bettina Wenderotova ma doji petel k zvoblekane, no a Bettina pola da je prošu do vusevanja, a renjo za dženca za soboče razen vusevaš.
1: Aj, dobro ranje. Cele prave tutu smir babi lečo ne je tak vopačne, to tež naše povešte dženca praja, šako je vulki džil žnjo, a trede tež domkovane traktory sú pilne ježili tež čera za sáč do večera. O tom dženca rano rozprávame. Budešinie som mezonárodný kurs serbšiny je zakončil tež o tom dženca svišiče do sveta športa poladame. A zajímavostka tutom konstitúdňa je tomu menujúce 25 let a tu by to vieril hižo bydlek let stotka, zo je so kruščanský šulský zbiežk zahajú. Mm-hmm. Jutze rano o tom, šipoňu o tom rozpravujeme a dženca hižo raz máme malý vúriesk za vás spšiotované.
0: Hej. A když na domkovanky ladame, to máš tiež potom všetko také, hej, i zvučené zvuky, když traktore jezdža a sečo močave tiež a to je kúži leto tiež to sám se zvuk, zo rávia agrána a gí, tam má jen traktor, tým všetci činí miu, miu, miu, miu, to znovu dalo, každý si slušíš to všetko taký samzný zvuk. Aha, netko, že minúce do žňu. 8 minút po 6, dobré ranie praje Serbský rozvoz.

0: Naposled mich hier, Sobotorano.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za serbsku rieč a kulturu je Serbski institut včera vobdźelnikam wopisma přepodał. Lieca by so 40 ludzi z 10 krajów wobdźeliło. Wiaca a čpojica z nich je tež złożiła próbowanie za riečny certifikat, väčšina z nich za niveau A2. Nimo wučby serbsčiny su na ekskurziomaj region bliže zeznali junu pobychu z severnej horny Łužicy junu katolskej končinje. Od leta 1967 je dohromady 906 zajímců liečných prózdninách intenzívne serbsčinu vuknulo. Sečo močove ve viacorych serbskich ratarskich zavodach močarunie poslednju pšencu. Redžič zavod nesvačidle netko konc tydzenia posledne hektary vočnije. Runočasne nedom svomu zbiraja, zoby kvalita dobra była, tak Achim Reda. Potom chce dżasz čarnišća obdživač. Rybyšec bio ratarstvo svo kanecach je z pšencu hižo hotove od čeravšeho žnija vůz. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš. Vunoški pak je nož přerezne. V septembre su potom zuja a svončne rože naredže. Na Vyšej šuli Slepo je so včera 5-dnuski mezinarodny medijowy kemp zakončil. Na nim vobdźelichu so šuleki a šulerio serbskeje Vyšeje šule Ralbice, Vyšeje šule Slepo a z Českeje, z partnerskeje šule Slepjanského kubvanišća. Mezinarodny kemp převedźechu medijowi pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacije a sobu dživačerio projekta ZORBIT, kiž spichuje revitalizaciju serbskeje riče za riadniskim zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali su mestrujim trojorečne serbsko, česko, nimske videove klipe a videove tura po šulski ližunosti a šulskim tvarinju. Auto a značka KM za nidoši kamenski okres je z odstokom najvobľubovaniša stara značka Sakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorskich byše z počatk leta stúte skročenku přizivene. Kajž vonže ze studije Vysokošule Heilbronn je tež s dalšími značkami nidošich horňovúžijských okresov tožto jezdžidvo popuču. Niedže 1,5 tisac má CI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerecu a 22 tisac LUB za Lubi. Nimska by 2012 postajenia za značky liberalizovala, z toho časa môža ľudžo tež skročenky za okresy a bezokresné miesta vúživač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. Rodovým parkodelným vúježe je konc týdženia zase tradicionálne zetkanie oldtimerov Insel Classic, kajž zariadová rozdžila očakuje viace hač 500 historických ježidlov. Jako osobitostka bude prvnie vúbidžovanské auto znatého drežanského konstruktéra Heinza Melkusa vidžič. Jemu a jeho autám venuja tiež ústajencu. Na čaporových výkach poskyčuje originálne džele za oldtimery všelakých fabrikátov. A to one bychu naše džensnýše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách AFMDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca slunčne a riane vedro nas očakuje. Okolo 28 stopňov maximálne, jutce potom živé slibro jedže zase vyše cíceči.
3: A na drohách tež jedže, niče sa niče nehači. Dobrú jezbu do dženca nižšieho rania. Mi sa zdá, minenoho týdženia od soboty tež zase v Voklicach má peká očinené s tom tým kobasovým autom. Mi sa zdá, no to je tam tež, tam dobe môj ječmo Bettina. He, na besadu poľadať, čo také ľudia si nakúpe. Peč po napúsedmi.
1: Serbský rozvoz.

0: je nowe, a my smo jeszcze z Bettiną też nowe narodziły, potem so je Bettina no i smutnikowe namajstajła, zwariła, więc mięczino rozsadę do mnie, że są nie dom lipy wierci.
1: Nabożne słowo.
0: Magenca Bošči Bulank ze Sušic pola Haslova.
2: Přečelstvo svušaky na drohotnějším věcam ve živěňu. Opravdíte přečel nie jenož v reálnych vokomíkách po boku, ale tyž potom, když je živěně češké. Přečel je připosvuchaja, zmůža so, směja so s námi a pomaja nám za so stanič, když jsme padnili. Tola přečelstvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Správnosť, dôvera, respekt a spúšťomnosť sú fundament kúžo vopravdžito přečestva. Mave geste, otevrené vucho abo správna rozmova môža husto viace vúskutkovač hač vúľke svova. Znáte přísvovo praji, přečelio sú ta svojba, ktorú si sami vúpytame. To nás na to dopomína, jak ważne je przeczestwa hajić, a jeden za drugiego tu być. Znano je dżęca dobro dżyn, przeczeli proście junu dżakuju soriec, abo so pola niekoho przyzywić, wo kotrem przyżadowo niczo jacy słyszał niesy. Przetoś przeczestwo jakaś rostlina, wona roszcze, gdy so wonią staramy. Przyjął wam dżęca ludzi po boku, kocryś wam tyja, a wieselo, za druhých dobre přečel, abo dobra přečelka byč.
0: Praj Bošči Bulank ze Sušic pola Haslova v nadoku a zamovitosti Bačanskeje vosady 4 minčiny dosvedeme je.

0: Moj mountainbike. Wasam inčino do napo wasami.
1: Polícia z G.
2: Budyšinjena Alojsa Andrickoj v Aljendovi štvorči, tam je so čera připodnju laube balivo, kotraž so potom tež dospolne zniči. Škoda, kotraž je nastava 15 000 euro, nimo toho su hoce pomenja tešišče škode na susodnych ležonosčach načinili vysoké riadky, rostline, kirky a tež rostlinania. Počerpichu škodu zume nekak 3 000 euro. Biskupicach je nutzna rozkora na tohošu noci na štvortk, k tomu vedva zadobiše policija zakročič. 21-letny by so skupine ľudí blížil a im rožeše v obydlerio zazvonišu policiju, jako chcichu muža tak doho kruče džaržiť, co mesobu zranišu jedun dobiše do korunie. Klukšu je nakładne auto štvortk do podnia technického problema dla voli na čarje 700 metrov zubivo, 40-letny Roger Simpsona, so voli a dla vali a so lohce zrani, škoda na mopeče 200 euro. Ve vazu su neznači, so v ustave přečivjace symbole na paviljom při hače na Cukvinske namorali, nasta tam škoda 500 euro, policija netko sledži, a čiskuje so na droze i štvortk dopodne nezbožo stavo, 85-letno vodža dačer, cíše sparko a nišča von nalivo na vonu drohu, přitom převidža odprava přijeducého 81-letného Audiu. Vun mieše předjezbu. Vobe senioraj při zražce jenojš nazbožo so mocne stružištaj, blachu a škoda tam 4 000 euro.

0: Na, Bo, was du mich hier?
1: Serbski Rozvoz. Bo jeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
0: Dobro ranje. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za serbsku reč a kulturu je Serbski institut včera vobdželnikam vo pisma přepodal. Lica by so 40 ľudí z 10 krajov vobdželilo. Viaca hač pojica z nich je tiež zložila prúvanie za rečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby serbšiny sú na exkurziu maj region blíže zeznali junu pobychu severní horní vúžice junu katulské končine. Od leta 1967 a 60 je dohromady 906 zájemcú liečných prozinách intenzívne serbšinu vúknulo. Sečomu čaube ve viacerých serbských ratarských závodách moča rúne poslednú pšencu. Redžic závod nesvačidlie netko konc týdenia posledne hektary vočneje. Runočasne nedom svomu zbíraja, zoby kvalita dobrá byla, tak Achim Reda. Potom chce ďaž černišša vobčívač. Rybišec bioratarstvo svo kanecach je z pšencu hižo hotové od čerovšeho žnia vôz. Kvalita je lica dobrá, tak roni rybiš. Vunožky pak je než přerezne. V septembre sú potom zúja a svončné rúže na rydže. Na Vyšej šuli Slepo je so včera 5 dňovský mezinárodný médiový kemp zakončil. Na ním vobdelichu so šulerky a šulerio serbskie Vyšej šule Ralbice, Vyšej šule Slepo a z Českie z partnerskie šule Slepianského kubvanišča. Mezinárodný kemp převedžešu médiový pedagógojo Studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta ZORP-IT, kýž spichuje revitalizáciu serbskej reče za riadnickým zviazku Trebin-Slepo-Dživin. Nastali sú mez druhým trojorečné serbsko-česko-nemské videové klipy a videové túra po šulskej ležonosti a šulským tvareniu. Autová značka KM za nedyši kamenský okres je s odstavkom nevoblúbu a niša stará značka Zakske. Viace ač 570 tisac auto a motorských byše z počatk leta z tutej skrúčenku přizivene. Kaž vynže ze studie Vysoko šule Heilbronn je tiež s dalšími značkami nedyších horňovúžijských okresov tojšto ježdiť vo popuču. Nedže 1,5 tisac má CI za Žitavu. 24 tisac za Vojerecu a 22 tisac za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala. Z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bez okresné miesta vúživač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. V rodovom parku Dennym Vujezde je konc týdenia zaso tradicionálne zetkanie oldtimerov, Inselklassik. Kež zariaduare žila, očakuje viac hač 500 historických ježidov. Jako osobitostka bude prinie vubidžovanské auto znatého drežanského konstruktéra Heinza Melkusa Vidžič. Jemu a jeho autám vinuje tiež vústajencu. Na čaporových vikách poskyčuje originálne džile za oldtimery všelakých fabrikátov. A to bych upovešte, kýž namakáče tiež na internetných stronách a naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca sucho a svunčne je nož nekotrým ročoky k dekorácii. Žive s librohýba so dženca mies 24 a 28 stopňami, júce potom džehore na vyše 30.
2: Na drohách je všetko prozne, tam môde se s takým Melkusovým autom šmorač, to byše prvne také vúbičovanské auto za čas NDR 100 a jedna auto sú tedy tvárili a tam je še také, ja neviem, ač môže čo so vysnano týž na to dopomíč, také kšídbové durie, kýž sú také hore šli, tak sú to očení. Dobrú jezbu, 4 po na po 8.
1: Serbský rozvoz.

Tež modina rade počuje. Sopoda do přírody například je tež samska dekanatna modina. Lica na zromadny vůlet přeprošená kotraž, kotrž budže 13. septembra. Či odla pak ja to hižo netko povedam, měli se hađo punžele, prošu přizjevič, jeli chce modina se zbusom sobu do sprůvjo pola hamora ječ, tež budže zromadny nešpove tam nejšie kvačite v církvi a přizamknie se potom tež čomikovanie z čelna do nového města při sprejví a další zajímavostky. Potajkým hač do Ponžele so přízevič, když chcete so na vůbičovaniu, lepe prajne půjčovaniu, vůliče, nic vůbičovaniu, na vůliče sobu vůbčilič. Jednače menšinou po 8.

Sie sind ja Bobby der Knajewitsch hier. Schüsse sa Sporthori, napschikwat tisch, sa buanje, du niedo bist so, na kultepat direkt na jenoš pšet v obrazoku sinč, kolego jo ARD a ZDF maja tam na svojich stronach tisch možnost, že so môžete šemu sčiovač, tisch so môžete si to naposkač napšikwat. No a ja stanosče so to sobu tisch vieselili. Potem so je Florian Velbrok si budobil europske mištostva tam ve svobodni vodže je fuhav noha Janitko je tež runje tak Izabel Gosec vúspešná ve zvoče a to tam ve Parizu ve takmenovanem knockouče ve svobodnim vodže ve svobodni vodžizni je so přesadživa noha ja tak môže so tež mienovač vopravdže kráľovna tam ve vodže a tute knockoutove vúbečovania to je vopravdže štož so hej mili tež raz vobladač kak tam sportuce ze spône páru a na koncu vúčerpani a tla potom zbožuni do cíla do fúvaja a pod kotrými napínaniemi tute čare potom vševinu. To mám tajký respekt, že sa čmínčinu do napočivečich dobrá nepřeje srbský rozvoz. A pod sportschau.de môžete si ďalšie vúbečovania ešte načítať.

0: jasne serbski vos pitocish. Sun. Več minčinu do napođujećeh je čas za krutko povijestče šako čaka na naših malih mučih připosmuharju a ti za staršu modinu. Napođujećeh dundak.
1: Na zakončenju letušeho mezunarodneho letneho koza za serbsku reč a kulturu je Serbski institut včera v obdjelnikam v pisma přepodal, što se či ljudi z 10 krajov je se v obdjelivo. Sečamo čave v viacorych serbskich ratarskich zavodach moča runje hišče poslednju pšencu a zžilatež vos, jako přichodne su potom zoja a svunčno rože naredže, vujky dže žňu pak je domkovane. Na vyšší šuli slepo je so čera 5 dňovský mezinárodný mediový kemp zakončil. Na ní v obdělichu so šulerky a šulerio serbskie vyšší šule Ralbice slepo a z českie z partnerskie šule. Auto a značka Kamenc za nedyši Kamenský okres je s odstavkom najvobľubovaniša stará značka Sakske. Tež hinaše značky, kajž Žitavska, Vojerovska a Lubiska sú dále kytro vobľubované. Rodovým parku daným vuježe je konstitúčenie zase tradicionálne zetkanie oldtimeru a nedelšie margarečine hitče ve Vulky Dubrave svieča dženca dvojno jubilé, peča cíceči letné v obstače spichovanského tovarstva, ktorýž by tam před cíceči letami muzei otvorilo. A to on bych um, naše dženceče krotko povestče.
0: A pola dáme ište na vedro, ve hodnoče dženca temperatúre maximálne peča 26 a 26 stopňov júca za júcišim, potom žive slibro trochu viace stúpa zase hač nad cíceči a když chceme ládač a co nadžieč, když na vožnotu od horeka, to dobieli ište cibi tyčin čakač znamenša viesča to meteorologojo. Ja praju, ládame potom od sredy ište raz na aktuálky, što z nebes Pšinče. Tež na drohách. Dobrú jesbu.

0: Zlatkula.
1: Pozdniny Gilea so ke kunci, posledný týždeň so boze započne a s tým je tiež naša beachvolley bulová túra 2026 skoro nimo. Prethač si v veľkým finálu Miločicach zarajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušie túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, keď přeco nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6 môža som ústva Pšizevič a 6 so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nic sa přeprošenie Felixo a Nitko Šice. DGIF. DGIF. Česač do napo, česačich.

0: Napo Jazz hatte ich hier.
1: Serbski Rozvoz. Povijest će. V studiju Bettina Wenderutova.
0: Dobre ranje. Na zakončenju letošnjeho mezinárodného letného kurza za serbsku reč a kulturu je Serbski institut včera obdzielnikam vo písma přepodal. Lica by so 40 ľudí z 10 krajov obdzielilo, viac hač pojica z nich je tež zložila prúhovanie za rečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby serbštiny sú na exkurziomej region blíže zeznali junu pobychu severnej hony v Užice, junu katulský končinie. Od leta 1967 je dohromady 906 zajímců lečných prozinách intenzívne serbštinu vuknulo. Sečo močove ve viacorých serbských ratarských závodách moča runie ještě poslednú pšincu. Redžic závodne svačidle netko konstudinia posledné hektary vočneje. Runočasne nedom svomu zbieraja, zoby kvalita dobra byla, tak Achim Reda. Potem chce džas čarniša vopčivač. Rebišec biorata svo kanecach je z pšencu hižo hotove od čerovšeho žnija vůz. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš, vunožky pak je než přerizne. Septembre sú potom zoja a slunčne rože na redže. Na Vyšej šuli Slepo je so včera 5 dňu ski mezinárodný mediový kemp zakončil. Na ním v obdžilichu so šulerky a šulerio serbskeje Vyšeje šule Ralbice, Vyšeje šule Slepo a z českeje, z partnerskeje šule Slepianskeho kubvaniša. Mezinárodný kemp převedžešu mediový pedagogojo studia Lucia ze Smerdžaceje a sobu dživačerio projekta ZOP-IT, kýž spichuje revitalizáciu serbskej reče za riadnickým zviazku Trebin-Slepo-Dživin. Nastali sú mes druhým trojoričné serbsko-česko-nemské videové klipy a videovatúra po šulskej ležonosti a šulským tvareniu. Autor značka KM za niedyši kamenský okres je z odstavkom najvobľubovaniša stará značka Zakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorských byše spočatk leta stúte skročenku přizivene. Kaž vynže ze studie Vysokošule Heilbronn je tiež s dalšími značkami niedyších honiovúžijských okresu tojšto jezdžidvo popuču. Niedže 1,5 tisac má ZI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerece a 22 tisac LÖB za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala. Z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bezokresné miesta užívač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. Niedyšie Margaretčine hitše ve Vujke Dubrave svieča dženca dvojne jubilej. 35 letne obstače Spichovanského tovarstva, kotrež by tam pred 30 letami muzej otvorilo. Muzej najstaršim dielu tvarenia nedyšie fabriky venuje so produkcii miliny, izolatorov a druhých udžiokov za milinovody. Vo to podňa poskyčia vedenia po muzeju, kaž tiež do pomnenky k súchaniu. A to byš u naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca svunčne, modre nebio, nekotre mročavky so potom přidruža. 28 stopňu dženca zmijeme a júce potom hišče čopliša cíce či takhle, tutem rinku.
2: Svunčko, co je meč hova svunčna roža, a popol svunčna roža. Bettina, ty by to ma napanuo, so naše svunčne rože, te pola, kýž mu také reálne mamo. So te vujčky z cíva jace ze svunčkom sobu nepočuja.
0: To sem ja s mojimi dječimi netko tiež v obkyč bolo.
2: Vidíš?
0: To sem sa prašal čo odla.
2: Vidíš, ja ty.
0: To sú šoklóne.
2: To sú krúče šiazane. Góda, môžeme sa to voprašať raz. Domujme slidži môj, he? Tukaj še mi to voproče napanuo, to tak komiš. So popravom, když svunčko spadže, no.
0: Predáco moča, septembre, so raz naprašujeme.
2: Haj, to moštinimo, na kojže bacuje nekema lalač na pučoch. Nie, ničo sa nestáva. Dobrú jezbu do dženciša rania. Kýba vedoma, vieš, čo na čím to záleží? To môžete ešte na nás zvoniť tu do Budešina 0591 730 400, alebo tiež přes chat, alebo konstitúdenia pri vesnom svedeniu raz o tom diskutujete a potom vúsled k nám punželu prezentujete. Peč po napoďesa, čiš.
1: Serbský rozvoz.

0: Tudi v koncu dženja je tomu peča 20 let, zo je so kruščanski šulski zbježk zajil bojivo zakovanje srpske srečnije šule, kiš so na koncu nije radžil. A kak dženca ze srpskim šulstvom svaste, napšikvat, nađije taj so domovina a srpske šulske tovarstvo polepšenju ze zmene zakonskih umenjenju. Tak maja so aktualizovač postajenja Sakskoho kultusovo ministerstva vodžele na srpske. Ich schulach schako so tute hische veleche zweite satz wodajche 192 ja jewege satz stede ani hische 2 plus konzept ne existo wasche nekak zileta so na nowe versi jewa je pak przeco hische nachisk kultusministerstwo do bizelenu swiec cudac kak daloko net gses nachiskom su to je so Monika Gerdesowa napraszowała
1: nas jewaniu aktualizowanych schulskich postajeniu je tež referentka domowiny zakubvanje Katrin Suchec-Čisvavkova v občelena. Što da maja v obnovjene postajenja sa vam šinesč?
2: Naše vone všeče bi, zo co išče raz vu definuje, što je srpska šula, što to voznamenja, a zo to nije jenoš, zo tam so srpšina vučve, ali musimo se pšeli, zo je važne, zo je njen viste cilj definovane. Zo mili na koncu šulskega časa dječi tež aktivnu dvorečnost za moc.
1: Za puč k tomu su dobre vučbne plane važne. To dla reka dalši cilj zmenu.
2: So vostane pri tem so vučbne plane za predmet srpščina, so to so nešmorne ze stutoho, dokaz ze strane SMK je so to dobro vušmorne, že pa smo na to tvočili, so mi bo to zapisane bič, so imamo niče en zakvat, nam čisteja tež vučbne plane za predmet srpščina, a to je mo za tih, kotre su v doma srpske, a kotre še jako drugo rečno srpščino vuknu.
1: Tež netko išče vučbne plane za vyučovanie rečných skupinách po 2 plus na šalako vášne nastavaja. To dobeše Miloni vúčaka Silvia Šinova priznač.
3: My máme poľa nás v Sakske a na srbských šulách máme jen vúčen plán za všetky mačerno rečné skupiny. Za šulárov, ktorý si švúknú po koncepte 2 plus srbštinu, to v tutej forme dodal nepředleží. Tam máme my skiere plány, ktoré sú si fachové skupiny na šulách sami zastajeli.
1: A potom sú tam dybky, kýž bychu Serbia rady celý mieč v nových postajeniach, ktoréž pak nejsú môli přesadžiť. Runie tak mało, kajž serbski šulski zjazk ma so očividnie do nowych šulskich postajenju koncept 2 plus zapšieč. Hišče loni bi jeden z dveju zastupovacijo predsedu serbskeho šulskeho tovarstva Beno Hojo si runie tole pšal. Je to v opodstatniu s tým, zo tu kvilu, kdež vúčerio faluja, zo so vúčovanske hodžine po 2 plus sobu jako prynie šmurnu. Šako neličak zakvadnim predmetam, kajš matematika abo domiznovieda.
4: Co to praje? Maj. No, a zo žodná koncu voto zapoloženie tohle plus koncepta, opravdže tak zapoloží, že to ten zakvadný obvuk za jednu srbsku šulu. A im nic také z tún přidatný obvuk, na kotrom sú vysopo enako prine šmura, když je personálna núza.
1: A tohle je po všem zdaču 2 plus značiska von, abo soženie do neho dostavnie. Štož definitívne nebude nových šulských postajeniach stač, minimálna ličba za vytvorenie serbskej riadunie, když by niša, ač sa prirunujomne nemské riadunie byla.
2: Also to je hižo riadované v šulském zákonu. Kavulke sú te riadunie, pokud do tego paragrafa je tam hižte en extra votrisk, ktorýž riaduje, zo sú vúzača možné za serbské šule. System je to zblída.
1: Najzajšo leca konc leta bude jasné, kak nowe šulske postajenia sakskeje za serbske šule a druhe šule nemsko-serbske končinje vupadaja.
0: Tak daleko rozprava vo aktuálkach přidele na nových serbskych šulských postajeniach. Štopak je zvostavo po kruščanským šulským zbiežtu blížku 25 let poždišo. To je miestem hinak, kotre starosče v obsteja a kotre impulze sú z neho vyšli júce zoniče viace vo tým v našem nedelnom vusevaniu po jednačich. Dve minčinie do Cibilky na Česačie.

0: Bečno džesačeš.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta bošči bulank ze sušec spola Haslova.
2: Přečestvo svušaky najdrohotnišim vědcam ve živinju. Vopravdžite přečel nie jenož v reálnych vokomikách po boku, ale tež potom, když je živinje češke. Přečel je připosvuchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám za so stanič, když jsme padnili. Tola přečestvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuštomnošť sú fundament kužo vopravdžitého přečestva. Mave geste, otevrené vucho abo spravna rozmova môža husto viace vúskutkovač hač vúľke svova. Znate přísvovo praji, přečelio sú ta svojba, kotru si sami vúpytame. To nás na to dopomína, kak vážne je, přečestva hajíč a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, přečeli prošte junu džakuju soriec, abo so pola niekoho přizivič, vo kotrem šižo dovo ničo jace svyšal nese. Přetož přečestvo je kež rostlina, vona rošče, kde so von ju starame. Přeju vám dženca ľudži po boku, kocriš vám ty ja, a veselo, za druhých dobre přečel, abo dobra přečelka byč.
0: To praj bosči bulank ze Sušec pola Haslova vynadoku a zamojtosči bačoňský v osade. Si do džesačeš.
3: Sú ja zbožone? Što je zbožo? Je to začuče, kaž liči nie.